0: nevím, co mám hrát potom.
1: Ale tady, já nevím, já jsem tady už se teďka ztratil, ale já...
0: A několikrát,
1: já vím, že jo, no.
0: Proč jo se mám držet?
1: My jsme prostě tady hráli.